Milujem jeseň, tedy lístě zlatně a ostýchavá breza bělodýcha. Milujem jeseň, na belasom plátně měšá farby kriku vtákou i rybího ticha.